0: Rádio Český Blaník.
1: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím, vím, že čas smutku

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: To tehdy padal déšť, ty jsi řek jen, že mě chceš, že ti schází. Pod střechou

gondulová. Úplně celá celička levandulová.

když se spolu nebavíme a hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby.

0: Skvělé ráno, posloucháte rádio Český Blaník a 6. hodina už nám klepe na dveře. Kdy bude 6? No přesně v tuhle chvíli. Hezké ráno přeji. Tady u nás na Českém Blaníku za chvíli Miraj. Gejzír a Petr Kotval. A nebo písnička dávno skupiny Olympic. Tohle rádio Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Obloha toho dnešního dne zpočátku ráno a dopoledne jasná nebo skoro jasná, odpoledne polojasná a k večeru místy i oblačná, ale teploty vysoké 20 až 25 stupňů.
2: Za volantem
1: s Českým Blaníkem.
0: A ještě aktuální dopravní servis.
3: Pokud pojedete po dálnici D10 ve směru do Prahy, zpozorněte na 41. kilometru, kde se v úseku prací na vozovce vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla. V místě počítejte s pomalejším provozem a menší kolonou do 10 minut. A práce na vozovce nám také komplikují plynulý provoz na dálnici D11 na trase Praha-Hradec Králové mezi 33. až 35. kilometrem. Zdržení je také do 10 minut.
0: Tolik Zuzka z NDIC, kdyby cokoliv, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici na čísle 720 83 63 07. Tolik ze silnic, teď zprávy a Monika.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
4: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Na ceny benzínu a nafty platí od půlnoci opět vládní regulace. Důvodem je rychlé zdražování pohonných hmot. Čerpací stanice tak můžou prodávat naftu na nejvýš za 48 korun a 2,70 haléřů za litr. U benzínu je cenový strop stanoven na 46 korun a 14 haléřů. Analytici očekávají, že se stanovení maximálních cen projeví hlavně u dálničních čerpacích stanic. Zlínská zoologická zahrada opět truchlí. Přišla o další slovní samici. 31-letá samice Kali, matka 5letého sluněte, se podle vedení zoo neprobudila z celkové anestezie. Měla velmi závažný problém spojený s ulomeným klem a následným abscesem. Hlasité chrápání může podle lékařů zvyšovat zdravotní rizika a právě na to se teď zaměří nová spánková laboratoř v Klatovské nemocnici. Jak taková diagnoza probíhá, vysvětluje mluvčí zařízení Jiří Kokoška.
5: Diagnostika spočívá v tom, že klient dostane v ordinaci na jeden den, respektive na noc, speciální diagnostický přístroj, který ve spánku zaznamenává formu a rozsah dýchacích potíží. Data z přístroje pak lékaři vyhodnotí a navrhnou další postup léčby.
4: Léčbu plně hradí systém zdravotního pojištění. V Česku i na Slovensku startuje festival Den architektury. Ve víc než stovce měst nabídne ode dneška zhruba 500 akcí. Jeho 16. ročník potrvá do 7. října a hlavní část programu proběhne o víkendu. Budou přístupné některé vily, historické činžovní domy, dělnické kolonie a nebo houseboat. Tolik zprávy na Českém Blaníku. Přeji vám hezké ráno i tobě, Martí.
0: Děkuju tobě taky, Moni, a samo sebou všem našim posluchačům.
2: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 6 hodin k tomu 3,5 minuty posloucháte Český Blaník a za chvíli tu budou Lucie Bílá, Petr Muk a Zrcadlo a tohle už je skupina Olympic a písnička Dávno. Tak hezké ráno.

0: Petr Můka, jeho zrcadlo, hezké ráno, za 2 minuty už máme 6:45. Přeji krásné vstávání do nového dne, je 1. října a svátek mají.
1: Jmenuji se Igor Hnízdo.
0: Igorové, tak všechno jen to nejlepší. Gratulace letí k 95. narozeninám herce, zpěváka, textaře Jiřího Suchého.
2: Naschledanou, mysli na mě, ať jí spát.
0: A právě dnes má 56. narozeniny zpěvačka Ilona Čáková.
3: Bylo by to krásný, bejt bleskem nebo bouří, bejt vodou nebo trávou, bejt větrem, co pár.
0: A ještě jednu informaci tady mám. Přesně před 7 lety odešel do hudebního nebe Karel Gott. A vzpomínat teď budeme s Karlem Wagnerem.
4: Já si pamatuju, když jsme odlítali, tak já jsem říkal, Karle, podívej se, ono je tam sice draho, jo, na letišti, ale tady jsme si měli dát, co v tom letadle, tam nic nebude, do Paříže. A Karel říkal, čeče, to asi dám něco až na letišti de Gaulle a něco tam. Tam budou mít, teď jsme tam přijeli, tam byl
5: počkej, jeden... Takhle srandovně jsem mluvil, nebo?
4: To naopak, já jsem to ještě nedotáhl.
5: Jestli... Jo, aha. Tak.
4: Tak já to vylepším. A teď jsme přiletěli na to de Gaulle, tam byl, on byl bif, a byl tam jeden šíleně schnělej, smrdlavej salát. Takže Karel daleko, že ho nevidí. A teď jsme šli přes tu halu obrovskou, úplně prázdnou, bylo osvím. 3:30 tam. A byla tam jediná uklizečka. Měla hadr kýbl, něco tam uklízela, a neudělala. Monsieur Gott! A Karel říkal, vidíš, pak, že nejsem ve Francii slavný. Ale... Náhlovský tvrdil, že to byla Němka teda.
5: Já doufám, že tomu nevěříte, to takhle opravdu nemluvím, legrační. Tak vidíš, že mě znají. No to je...
4: No právě, no. No.
5: Já mám takových imitátorů, přátelé, to je opravdu... To byla taková soutěž, kdo umí líp Gota. V rádiu, jo, kde posluchač nevidí a mě pozvali, abych taky... Jako mluv, jak mluvíš. Jo. A skončil jsem na 6. místě.
6: České ráno?
7: Na českém Blaníku.

0: Skupina Mirai na vlnách Rádia Český Blaník. Tento týden si představujeme psí plemeno Border Collie. Kdo jí má doma, tak ví, co tohle je za číslo. Já jednu doma mám, jmenuje se Elza, ale to určitě velice dobře víte. A kdo jí ještě má doma? Tak třeba John Bon Jovi, slavný americký rocker a frontman kapely Bon Jovi, je dlouholetým milovníkem plemene Border Collie. Doma jí měla i královna Viktorie, britská panovnice. Ta byla velkou milovnicí psů a královský těchto komnatách. Měla dokonce dvě Border Collie. Přičemž její nejoblíbenější osobní mazlíček se jmenoval Sharp. A ještě také korunní princezna Mary Dánská v dánské královské rodině mají Border Collie rovnou své pevné místo, jsou součástí. A ještě je to také Karel Heřmánek mladší, český herec, ten vlastní fenku Border Collie, která ho doprovází na každém kroku a často s ním dokonce chodí i do divadla nebo na nákupy. Svátek má právě dnes Ali, tedy v psím kalendáři, tak pokud nějaká borderka nosí i tohle jméno, přejeme všechno nejlepší. A po ránu těm svým mazlíčkům dopřejte. Vždyť je dneska 1. října, tak ať se mají hodně dobře.
1: Už víš, co máš s tím ramenem?
2: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
1: Takže musíš zase někam jinam.
2: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
1: To bych taky potřeboval.
2: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
3: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
4: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto sobotu ve Westfield Chodov a v neděli v OC Letňany od 11 do 19 hodin. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.
5: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
6: Komín musí mít pořádný tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
7: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
8: Ani hnout, máme tu případ.
9: Ségra, co se stalo?
8: Po celé chodbě jsou šlápoty.
10: Tak kdo si neočistil boty?
9: Já si je neočistil.
11: No, já taky ne.
8: Já vlastně taky ne.
10: A proč?
8: Protože nemáme pořádnou rohošku.
11: Jo, to by mohlo být ono.
8: Takže případ vyřešen.
12: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
13: Otři nožku o rohošku.
12: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
14: Český Blaník.
15: Český Blaník.

0: Český Blaník a tohle byla skvělá Helena Vondráčková. Jak bude v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, víme.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Co my? Především Vojtěch Umlau, Český hydrometeorologický ústav. Vojto, hezké ráno, jak je v Česku aktuálně?
2: Dobré ráno. Obloha je dnes ráno jasná, jen v severovýchodních Čechách a v Beskydech je až polojasno. Teploty vzduchu klesly k 15 až 10 stupňům Celsia, ale v západních a jihozápadních Čechách a místy i na severovýchodě republiky, kde se uklidnil vítr, klesly výrazně níže k 9 až 4 stupňům. Pod bod mrazu pak teploty klesly v klasických mrazových lokalitách Šumavy a Krušných hor. Nejchladněji bylo na Kvildě Perle, a to minus 5 stupňů.
0: Je 1. října, jaký dnešek bude?
2: Dnes očekáváme, že bude teplo a místy větrno, to znamená, obloha bude jasná až polojasná. Až během odpoledne od západu bude oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší denní teploty dnes čekejme mezi 20 až 25 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů. Vád bude slabý, hlavně na Českomoravské vrchovině a místy i v Libereckém kraji. Mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu a nárazy větru, zejména na úplném severu Čech v oblasti kolem Frýdlantu, můžou dosáhnout 55 až 70 km hodině. Večer pak bude vítr slábnout.
0: Tak jo, děkujeme, já to shrnu. Babí léto zkrátka bude pokračovat, což je paráda. Děkujeme, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
0: Pokud se teď podíváte na nebe, ještě šanci možná budete mít vidět nějakou tu padající hvězdu.

0: Dobré ráno, posloucháte České ráno na vlnách rádia Český Blaník a teď míříme do pražské zoologické zahrady. Ta totiž pondělí zahájila 95. sezonu a zároveň představila také novou fotovýstavu, která mapuje její historii. Třeba i to, jak se kdysi na budování zoologické zahrady podíleli slon Baby. Podrobnosti dodá mluvčí zahrady Filip Mašek.
1: Třeba legendární slon Baby se podílel na stavbě zoologické zahrady, protože ho tady chudáka zapřáhli za kolečko a když teda podle fotografií ho to možná i bavilo, ale zkrátka budoval tu zoologickou, to už je z dnešního pohledu opravdu úplně absurdní. Málo lidí také ví, že ten ikonický výběh pand červených, který naleznou tady u hlavního vchodu, byl prvním výběhem Zoo Praha a obývali ho také první obyvatelé Zoo Praha, což byli vlci. Málo lidí ví, že právě vlk byl prvním zvířetem tady v zoo.
0: Tak děkujeme, Filipe, a přejeme pražské zoologické zahradě, ať se i nadále daří. Tady v Českém ránu na Českém Blaníku za chvíli už Petr Novák, opět a Radeček a oblíbená písnička Hory, tak sorry, já mám rád hory a k tomu i Standa Hložek. Já vám přeji hezké ráno, ať se vám daří.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka Aša Proku přináší
3: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
2: Když mobily?
3: Tak Mironet,
2: klikni dvakrát.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
5: Pozor! Velkoobchod Nohel Garden, Budínek u Dobříše pořádá tradiční výprodej skladových zásob zahrádkářských potřeb. Již tuto sobotu od 8:30 do 11 hodin. www.nohelgarden.cz nebo telefon 318 533 533.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
8: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
9: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
8: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
10: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu.

0: a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník.

0: Je 7, přeji krásné dobré ráno, posloucháte Rádio Český Blaník a České ráno s Martinem Císařem. Co dál tady u nás, jaké písničky? Tak třeba Jarda Hypochondr a jeho Šenkýřka.
1: Dneska to rozjedem na plný pecky, zpívat a tancovat
0: pro šoupem kecky. Mám traže.
1: Františkovi lásně.
0: A nebo Maria Rotrová.
2: Tvůj otáč.
0: Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi. Hezké ráno.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Morava, Slezsko, Čechy, tady shodně většinou jasno až polojasno, odpoledne a k večeru přibývání oblačnosti. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Toliko počasí, pojďme na silnice.
4: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
0: Slovo má Hanka.
5: Dobré čtvrteční ráno vám přeje Hanka Koterová, jsou tu informace ze silnic. Zdržíte se dnes po ránu na dálnici D10 u Mladé Boleslavy směrem do Prahy na 39. kilometru. Zasahuje policie u nehody nákladňáku, který se převrátil na bok. S kolonou počítejte zhruba na 10 minut. A na dálnici D11 nám provoz komplikují práce na vozovce mezi 33. a 35. kilometrem ve směru do Hradce Králové. I tady je kolona zhruba na 10 minut a další komplikace jsou na Moravě, na Frýdecko-Místecku, na příjezdu do Dolních Tošanovic od Vojkovic. Silnice je kompletně uzavřena, zasahují tam záchranáři a policie u srážky osobního auta s chodcem. To je z dopravy prozatím vše. Vyjezděte opatrně a šťastnou cestu k tomu.
0: Děkujeme, Hanko. Kdyby cokoliv, WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici, číslo 720 83 63 07. A tolik tedy z dopravy, za chvíli zprávy a Monika.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
9: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
10: S mým hlasem mi pomohla AI.
11: Miau.
10: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze svolaná z podnětu zákonodárců pětice opozičních klubů bude pokračovat 3. jednací den. V běžné debatě chce vystoupit ještě 37 z původních 60 přihlášených, v drtivé většině z opozice. Pokusu o svržení kabinet zřejmě odolá, stejně jako letos v únoru. Hasiči mají nového šéfa. Novým generálním ředitelem bude ke dnešku jmenován plukovník Martin Legner. Ministr vnitra Lubomír Metnar ho vybral ze 3 kandidátů na základě výběrového řízení. Dosavadnímu řediteli sboru Vladimíru Vlčkovi skončil mandát v polovině července. Senát souhlasil se snížením počtu českých vojáků k obraně východního křídla NATO. V příštích 2 letech jich bude vysláno maximálně 1600, což je o 400 méně než dosud. Naopak se podle ministra obrany Jaromíra Zuny zvýší počet vojáků vyčleněných do sil NATO.
13: Posilování obrany východního křídla Aliance je naší absolutní priorita. Pokud jde o hotovostní síly Aliance, ten počet vyčleňovaných vojáků do hotovostních sil se zvyšuje z 10 480 na 14 780 v roce 2028.
12: Změny Zuna zdůvodnil úsporami. V Hradci Králové začínají výluky hned na 3 tratích vedoucích z krajského města. Důvodem je přestavba hlavního nádraží. Nejdelší z výluk potrvá do 12. prosince. České dráhy nahradí vlaky autobusy. Ne všechny spoje ale budou mít zajištěné návazné přípoje. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Martí, je to opět tvoje.
0: Děkuju, je to vaše, protože vaše jsou české písničky, které máte vy, naši posluchači, rádi. Tohle už je Vítě Vávra. Hezké ráno.
14: Kdo pak může změřit délku dní, kdy jsme se znali? Kdo pak může zvážit zklamání, když přišel?

0: čtvrt na 8, posloucháte rádio Český Blaník a za chvíli Mandraže a Františkovy lázně. Jak to s touhle písničkou asi je?
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: Zeptáme se Pepy Volana. Pepo, jak to je?
3: Píseň Františkovy lázně, ta vyšla na našem třetím albu Moje krevní skupina a v té době vzhledem i jako k věku klukům, že jim bylo tak 17-18, tak jsme byli trošku škatulkovaní jako teenagerská kapela. Chtěli jsme z toho lehce jako vybruslit, nechtěli jsme zůstat jako v téhletý škatulce úplně, tak jsem hledal nějaký témata, který by mohli zaujmout nebo oslovit i starší nebo dospělejší publikum. No a vzpomněl jsem si na jednoho svého známého, který v té době řešil takový trable se svojí ženou. Ona mu totiž jezdila do lázní. A ono, jak se jako všeobecně jako ví, nebo nevím, jestli se to ví, ale aspoň se to tak jako povídá, možná, že některé ty ženy jezdí jako pravidelně do těch lázní, tak trošku jako hledat nějaký chlapíky, ty lázeňský šviháky. No tak vlastně přesně tohleto se jemu jako stalo. Nakonec mu vlastně na tutom i ten vztah jako krachnul. No tak mi to přišlo jako docela dobrý si tady to téma jako vzít a zkusit ho nějak jako zpracovat. Já už jsem měl nějakou píseň jako víceméně hotovou, akorát mi tam chyběl ten text a tohleto téma jsem vlastně do té písničky zasadil a takhle vlastně vzniklo to téma, ta píseň Františkovy lázně.
0: Tyjo, tak to bych nikdy neřekl, že Františkovy lázně mají takovýhle podtext, takovouhle myšlenku v písničce. No dobrá, tak pojďme na ní.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.
0: 7 hodin 16 minut, za chvíli taky Šenkýřka, Jardy, Hypochondra nebo Michal Tučný a v uličkách města Bakersfield. V tuhle chvíli ale, jak jsem slíbil, tak je Mandraže a písnička Františkovy lázně. Posloucháte Český Blaník, díky za to, hezké ráno.

0: Dobré ráno na Českém Blaníku. V Českém ránu si dál budeme hrát česky, ale taky slovensky. Nabídnu Miroslava Žbirku Lencňou anebo Michal David Každý mi tě lásko závidí. Za malou chvíli také informace o počasí a podíváme se na to, jak je teď taky po ránu. Tak hezké ráno a hezký poslech, to vám přeji dál.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín Protein 100 gramů za 42,90 a Chibo Espresso nebo Café Crema 1 kg jen za 369,90. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
8: Tak teď je ten správný čas.
7: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
8: Nejvyšší výkupní ceny.
7: Peníze i hned na ruku.
8: Vše vyřídíme za vás.
7: Přebereme záruky.
8: Nabízíme i možnost protiúčtu.
7: Přijeďte.
8: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
7: Tým Autocentra Davokár.
9: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
10: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
9: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
11: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
12: Mat. Ten obchod mám rád.
13: České písničky, které máte rádi.
14: Český Blaník.

0: Já nevím, ale ten jeho hlas, ten je prostě výjimečný. Miroslav Žvirka Len s ňou právě teď na Českém Blaníku. Za chvíli Iveta Bartošová nebo Helena Vondráčková.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Teď se podíváme na Moravu, do Čech, ale také do Slezska. Jaké počasí tady panuje aktuálně? To ví meteorolog Vojtěch Umlau. Hezké ráno, Vojto.
2: Dobré ráno. Obloha je dnes ráno jasná, jen v severovýchodních Čechách a v Beskydech je až polojasno. Teploty vzduchu klesly k 15 až 10 stupňům Celsia, ale v západních a jihozápadních Čechách a místy i na severovýchodě republiky, kde se uklidnil vítr, klesly výrazně níže k 9 až 4 stupňům. Pod bod mrazu pak teploty klesly v klasických mrazových lokalitách Šumavy a Krušných hor. Nejchladněji bylo na Kvildě Perle, a to minus 5 stupňů.
0: Stále prožíváme poměrně krásné, dá se říct, stále ještě letní dny, protože babí léto pokračuje tady v České republice, i když pravda je už podzim. Nicméně, jaký to bude ten dnešní den? Je 1. října? Tak povídejte.
2: Dnes očekáváme, že bude teplo a místy větrno, to znamená obloha bude jasná až polojasná, až během odpoledne od západu bude oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší denní teploty dnes čekejme mezi 20 až 25 stupně Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů. Vád bude slabý, hlavně na Českomoravské vrchovině a místy i v Libereckém kraji. Mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu a nárazy větru, zejména na úplném severu Čech v oblasti kolem Frýdlantu, můžou dosáhnout 55 až 70 km hodině. Večer pak bude vítr slábnout.
0: Tak děkujeme, teploty 20 až 25 stupňů, tak si užijte krásný den a Vojtovi se mějte hezky.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Naslyšenou. Rádio Český Blaník.

já si tady tak říkám, že by to po ránu bylo třeba Igorovi, Igoru. No konec konců Igorové neslaví, tak ještě jednou všechno jen to nejlepší, o čem hovořím. Za chvíli to bude na vaše přání českou nebo slovenskou písničku tady v Českém ránu. Na Českém blaníku zhruba v 8 hodin a 15 minut budeme hrát podle vašeho výběru. Tak co, jaká to bude právě dnes? WhatsApp Českého blaníku je k dispozici.

0: Objevte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
2: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
3: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
5: Český Blaník.

0: Valda Matuška na vlnách Rádia Český Blaník. V Českém ránu za chvíli už Lenka Filipová.
1: Že u každého dostaví se částečné zatmění srdce v závěti.
0: Nápad Hany Zagorova.
2: Všechny masky domů.
0: A nebo skupina Divokej byl. České písničky, které máte rádi, ty hraje Český Blaník.
3: Počasí na Českém Blaník.
0: Jasná až polojasná ráno a dopoledne, odpoledne, přibývání oblačnosti, nicméně teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tak bude dnes v Čechách, na Moravě i ve Slezsku.
3: Za volantem s Českým Blaníkem.
4: Přeji vám dobré ráno, jsou tu další informace ze silnic. Silný provoz je dnes po ránu na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Kolona je od 7. kilometru a po pojížděr v ní budete asi 20 minut. Další zdržení pak čekejte na dálnici D11. Tady nám od rána provoz komplikují práce na vozovce, teď aktuálně mezi 25. a 35. kilometrem. Kolona je tady ale obousměrně na víc než půl hodiny. A v Plzni je silný provoz v Pražské ulici. Tady na křižovatce s Palovou totiž zasahují záchranáři a policie u srážky dvou tramvají. A to je z dopravy prozatím vše. Vám přeju šťastnou cestu.
5: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
6: Zlevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5 minut levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
7: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Životní minimum je ode dneška vyšší. Zvyšuje se ze 4860 korun na 5,5 tisíce. Změna se promítne do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci pro pěstouny a nebo taky nezabavitelné minimum dlužníků. Podpora na bydlení v superdávce se také začíná počítat podle okresů a zároveň se rozšíří okruh zranitelných osob. Vysokoškolákům začíná nový akademický rok. Rektoři ho společně s ministrem školství Robertem Plagou slavnostně zahájí v pražském Karolínu. Na to pak ještě naváže zasedání pléna České konference rektorů, které se bude v Praze konat do zítřka. Pražští dopravní policisté využívají nový mobilní hlukoměr. Díky němu můžou odhalit nelegálně upravené výfuky u aut a motocyklů. Kdo by měl zbystřit a kdo se naopak nemusí obávat, prozradí mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
9: Nový hlukoměr pomůže odhalit řidiče jednostupých a dvoustupých motorových vozidel, jejichž výfukové systémy neodpovídají údajům stanoveným výrobcem. Kontrol se ale nemusí obávat řidiči, jejichž výfuk je sice oproti ostatním výrazně hlasitější.
8: Ale jeho zvuk odpovídá tomu, jak vozidlo vyrobil anebo upravil výrobce. Dopravní podnik Ostrava koupí až 25 velkokapacitních tramvají za 3 miliardy korun. Cena zahrnuje i jejich desetiletý servis. Jedna tramvaj tak vyjde na zhruba 109 milionů. Plně nízkopodlažní tramvaje budou tříčlánkové a vejde se do nich víc než 250 cestujících. Tolik zprávy na Českém Blaníku a opět pokračuje Martin Císař.
0: Jsem tu a přeji hezké ráno, 3,5 minuty máme po 8.
3: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Lenka Filipová, taky Divokej byl, nebo Marcela Holanová, písnička Ráno. Hezké ráno vám přeji i já a za chvíli to bude s písničkou na přání. Tak ať se dobře poslouchá a skvěle stává. S rádiem Český Blaník.

8 hodina 13. půlta minuta. Přeji vám všem krásné dobré ráno s námi. A písničky na přání jsou tu pravidelně v tento čas. Tahle ta je pro naše posluchačky z autoškoly v Praze 9, ať se jezdí dneska bez ťukanců a hlavně s dobrou náladou a úsměvem. Prosím o nějakou pohádku, ideálně tu od Moniky Bagárové. Písničku ve dvou napsala Jitka. Tak jo, písničku rád posílám. Tady je Monika, za chvíli i Marek Ztracený, anebo Hana Zagorová a Nápad. Za minutu 8:45.

0: Skvělé ráno. Jihočeský kraj zahájil stavbu obchvatu Tábora. Ten propojí silnice ve směru od Týna nad Vltavou a od Českých Budějovic. Příprava tohoto projektu trvala 15 let. Vybudování více než 3,5 kilometru dlouhého obchvatu bude stát 860 milionů korun. Pro dopravu je obchvat otevřen od roku 2029. Pokud všechno klapne tak, jak má. Více nám řekl jihočeský hejtman Martin Kuba.
1: Další důležitý obchvat, který dlouho chyběl, tady se na něj opravdu čekalo roky. Já jsem, když jsem nastupoval poprvé do funkce hejtmana, jsem dal slib, že tu stavbu dotáhneme, připravíme, aby se mohla zahájit, a o to větší radost mi dělá, že i tenhle ten slib se dneska začíná stávat realitou. Trvalo to dlouho, myslím, že tahle stavba je ukázkou, jak jeden člověk dokáže dlouhodobě blokovat vlastně spuštění té stavby. Byť jsme věděli, že všechno máme v pořádku, tak jsme pořád čelili nějakým odvoláním.
0: A tady je potřeba doplnit, že přípravu stavby prodlužovala především odvolání občanů. Některým například vadilo, že kraj od nich chce vykoupit pozemky potřebné pro tento obchvat. Následně vznikla i petice proti obchvatu. Jejím signatářům zase vadilo, že stavba poškodí 22 hektarů zemědělské půdy. Nakonec to klaplo a obchvat tedy bude. Tak tolik tedy z jižní Čech, za chvíli tady u nás Karel Gott anebo Richard Miller a potom české, moravské a slezské počasí.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
3: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
4: Vyměň staré auto za nové v Direct Auto a rovných 30 tisíc na protiúčet máš jistých. Navíc bonus, když tvůj starý vůz prodáme do 30 dnů, jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
9: Přímo bych chytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrart?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
8: House running.
12: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: České písničky, které máte rádi.
15: Na českém hladě.

0: A do zámku nepasuje viac môj.
1: Půl deváté a pět minut.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: Tady už je meteorolog Vojtěch Humlau. Vojto, hezké ráno přeji a rovnou se ptám na to, jaký bude první říjnový den.
3: Dnes očekáváme, že bude teplo a místy větrno, to znamená obloha bude jasná až polojasná, až během odpoledne od západu bude oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší denní teploty dnes čekejme mezi 20 až 25 stupně Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů. Vád bude slabý, hlavně na Českomoravské vrchovině a místy i v Libereckém kraji. Mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu a nárazy větru, zejména na úplném severu Čech v oblasti kolem Frýdlantu, můžou dosáhnout 55 až 70 km hodině. Večer pak bude vítr slábnout.
1: Tolik tedy o počasí. Velké díky a mějte se hezky.
3: Naslyšenou, hezký den.
2: České ráno.
4: Na Českém Blaníku.
1: Jak je to s tím větrem, že má dneska trochu silněji foukat? Tak si ho dáme. Vítr a zpěvačka Lucie Vondráčková tady na Českém Blaníku. Dobré ráno.

0: 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň.

Jako je třeba teď, mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkej kran lížu se, včera jsme slaví.

0: a na YouTube.
1: Tohle je písnička, která ani nebyla tak myšlená, že by se měla objevit. Je to prostě moje písnička jako takový bonus, který završuje ten profil výběr, co jsem textoval a zpíval během svojí kariéry. Takže na té 60. desce to má svoje místo.
0: Já ještě doplním, že Fanánek oslavil 60. 18. června. Ovšem album vychází až teď, tak přejeme, ať se mu daří. Za chvíli Mňáka Žďorfa nebo Jakub Smolík a jeho vzpomínka na mladí.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Spole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Český blaník.
9: To je blaníček.

kdekdo zná ji, já vím o ní taky svým. Pátky rodičů domov prý neznám,

0: Stanislav Procházka mladší, týden poslední. U nás je to spíš týden první říjnový. Dnes máme první říjnový den navíc. No a co se týče dnešního dne, tak se podíváme, co nás tento den čeká a taky, co se stalo v minulosti. A to už mezi 9. a 10. Stejně tak přijde i Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit, ale hlavně vám budu hrát české písničky, které máte rádi. Jednu od Davida Kolera. Budou tu i Jeleni, Touha a pláč. Až přijde touha a pláč, budu doufat, že mě... A těšte se i na Děti ráje, Michala Davida. A těch českých písniček tu bude mnohem, mnohem víc. Tak zůstávejte s Českým Blaníkem.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak při pohledu z okna určitě vidíte, že den je jak malovaný a vydrží to po celý den, nebojte se. Takže pokud vyrážíte, klidně hoďte na sebe jenom nějakou lehkou bundičku, stejně ji během dne odložíte, protože naměříme až 24 stupňů Celsia, místy dokonce 25. Na horách bude taky příjemně 16 stupňů, na Šumavě kolem 20. 13 až 8, tak to jsou noční teploty. No a užívejte dnešní počasí, protože zítra se nám lehoulince ochladí. Naměříme 17 až 20. A 20. Tak to bylo něco málo o počasí, za chviličku zprávy a pak další české písničky na Českém Blaníku.
2: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci.
4: Zabíjačkové hody u Zemana. Jojo, to jsou dobroty za super ceny.
5: Voňavé jitrničky, jelítka, tlačenky, prejty, paštiky, huspeniny nebo tradiční zabíjačková polévka.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Tento týden osvědčené zabíjačkové speciality za super ceny.
5: A teď už nezbývá, než buď jak buď, popřát vám všem dobrou chuť. Prodejny Zeman.cz.
6: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké čtvrteční dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných čtyřkolových vozidel za skoro 25 miliard. Vysvětlilo to mimo jiné ekonomickými důvody. Vyplývá to z informací v rejstříku zakázek. Na zrušení zakázky upozornili servery Aktuálně a Ekonomický deník. Vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, ženýní, pyrotechnické nebo průzkumné vozy. Dneska začíná platit regulace cen pohonných hmot. Čerpací stanice budou moci prodávat naftu na nejvýš za 48 korun 72 haléřů za litr. U benzínu je cenový strop stanoven na 46 korun a 14 haléřů. Analytici očekávají, že se stanovení maximálních cen projeví hlavně u dálničních čerpacích stanic. Volby lákají kandidáty různých generací. O přízeň voličů se letos ucházejí jak lidé, kteří můžou k volbám sami poprvé, tak kandidáti s desítkami let životních zkušeností. Věkové rozpětí je tak opravdu široké. Podrobnosti má mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
9: Průměrný věk kandidátů v nadcházejících komunálních volbách je 48,22 let. Vůbec nejstaršímu kandidátovi je 99 let a kandiduje do zastupitelstva města Brno. Nejmladších, tedy 18-letých kandidátů, je celkem 644.
8: Historicky nejstaršímu kandidátovi ve volbách do zastupitelstev obcí bylo v roce 2010 v Jihomoravském kraji v okrese Vyškov 102 let. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásný čtvrtek.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 9 hodin a 4 minuty k tomu je s vámi Veronika Rážová a před námi Maruška Rotrová, Blue Effect a taky Michal David. Děti ráje, zůstávejte s Českým Blaníkem, protože už za chviličku to bude Pepínova Novaněk z Pelřimova, má potom další a další a další české písničky, tak to za to stojí, být s námi.

0: vrátím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Pohodový podzim.

0: Muž číslo jedna a Maruška Rotrová, Blame It On Boogie, znáte určitě, ano, ano. A teď už Pepíno Vaněk.
1: Co Čech, to rekord.
0: Z Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit nám přinese další kousek a tentokrát budeme mluvit o bublinách.
2: V muzeu rekordů evidujeme i obří bublifuk. Vyrobil ho pan Matěj Kodeš a ten bublifuk je vysoký 140 cm. A máme pro vás dobrou zprávu. Matěj chystá o něco vyšší, bude mít 160 a bude stejně krásný a bude dělat bublinky. A my jsme rádi, že Matěj patří mezi naše kamarády, spolupracovníky a že ho můžeme zapsat do České knihy rekordů.
0: A my jsme zase moc rádi, Pepíno, že si nám tenhle rekord přinesl, protože my máme rádi veškeré kuriozity, které sbíráte v Pelhřimově. No a pokud je máte rádi opravdu hodně, milí posluchači, určitě se tam zajďte podívat, protože to za to stojí. Každý den 9 až 17.
1: Co Čech, to rekordman na Českém blaní.
0: A teď už další české písničky, tedy hlavně české, protože to bude i jedna slovenská od Petra Nadě. Ještě předtím David Koller na Českém blaníku.

0: Všechno nejlepší, Honza Nedvěd, František Nedvěd na Českém Blaníku. 9 hodin 25 minut, komu budeme přát všechno nejlepší, to vám prozradím už za pár okamžiků. Dneska máme 1. října, kdo co slaví, kdo má svátek a kdo má důvod k oslavám, tak to se dozvíte už za pár chvil. Do té doby si dáme vaškaneckáře Hanku Zagorovou a nebo taky Jeleny.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Hotel v Úštěku na Litoměřicku bez koruny za 13 milionů 400 tisíc, byt 1 KK v Praze Motole za 5 milionů 400 tisíc, byt 1+1 v Obrnicích u Mostu za 1 390 tisíc, pozemek k bydlení v Močeradech u Domažlic za 1 792,5 tisíce a byt 3+1 ve Slaném za 5 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
6: Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Nevěste ho vejš, radí Michal Tučný. Posloucháte Český Blaník, za 5 minut bude 9:45. Dnes máme 1. říjnový den, tedy 1. října 2026, takové pěkné datum. No a v tento den má důvod k radosti například česká zpěvačka Ilona Čáková. Dneska slaví 56. narozeniny. Český zpěvák a také herec, manžel Emmy Smetany, Jordan Hutch, tak tomu je dneska 38 let. No a komu rozhodně musíme poblahopřát a popřát mu pevné zdraví a taky stále tolik elánu, kterým neustále srší, tak to je Jiří Suchý. Herec, textař, zpěvák, režisér, dramatik, výtvarník, umí toho spoustu a všechno dělá dobře, tak ten slaví dnes 95. narozeniny. Dovolím si taky jednu vzpomínku, a to je na mého oblíbeného zpěváka Karla Gotta, který odešel bohužel před 7 lety právě 1. října, ale této vzpomínce se budeme v budoucnu ještě věnovat, bude to zanedlouho, do té doby tu odehrajeme ještě spoustu českých písniček, které máte rádi. Za chviličku jedna od Terezy Kernlové, ještě předtím Aleš Brychta na Českém Blaníku.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
1: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
1: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
1: Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
6: Rádio Český Blaník.

Taky jsem se narodil vos. Jako my všichni, to zpívají Olympik na českém Vlaníku. 10. hodina je tady. Já už tu pro vás chystám další české písničky, které máte rádi, a že jich tu zase v příští hodině bude. Navíc můžu vám slíbit, že skutečně zazpomínáme na našeho božského Karla. Zaspívá nám i Pavel Bobek.

0: stárnem sní.
1: A dorazí i Anna K.
0: Znám tě už tolik let, jak jsi mi převrátil na ruby svět, jak jsi se zamotal.
1: A pojďme se teď podívat na to, jaké počasí nás čeká dnes a taky zítra.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: Troufám si říct, že to nemá chybu a nebude mít chybu. Čekejte, že dnes naměříme místy až 25 stupňů Celsia a k tomu nám bude svítit sluníčko, tedy polojasná až jasná obloha. Během noci se nám pak ochladí na 13 až 8 stupňů Celsia. Zítra přes den se ale opět vyšplhá rtuť teploměru vysoko, 17 až 22. Na Moravě a ve Slezsku 20 až 24 stupňů. Na horách kolem 15. Tak se máme na co těšit.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
6: Hledáte práci, kde víte, proč ji děláte? Kardiologie na Bulovce, součást největšího komplexního kardiovaskulárního centra nemocnice Agel Třinec Podlesí, přijme všeobecné a praktické sestry, ošetřovatele a sanitáře. Čeká vás skvělý tým, přátelské prostředí a práce přímo v Praze. Nabízíme zajímavý nástupní bonus a benefity, které oceníte každý den. Ozvěte se kariera@npo.agel.cz. Těšíme se na vás.
7: Pohodové čtvrteční dopoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Letní počasí se s námi zatím loučit nechce. Také v prvních říjnových dnech nás čekají příjemné teploty, odpoledne většinou kolem 20 stupňů. Místy se můžou vyšplhat dokonce až k letním 25. Výraznější ochlazení zatím podle meteorologů není na dohled. Česká ekonomika čelí velkým globálním výzvám. Zaměstnanci se ale nemusí nutně bát o své místo. Firmy na konci roku totiž neplánují propouštět. To potvrzuje i ředitel náboru a marketingu společnosti Manpower Group Jiří Halberstadt.
8: Podle našeho nejnovějšího průzkumu chce do konce roku 37% zaměstnavatelů nabírat nové zaměstnance, zatímco pouze 13% očekává jejich snižování. Takže ta převaha optimismu je velmi silná.
7: Největší zájem o nové pracovníky je v obchodu a logistice. Pozitivnější vývoj je také v automobilovém průmyslu. Žena odsouzená k trestu smrti v Americe přežila dvě smrtící injekce. Kristě Pajkové odsouzené za vraždu spáchanou v roce 1995 byly při popravě v Tennessee podány dvě dávky pentobarbitalu. Přesto zůstala naživu a skončila v nemocnici. Guvernér státu nařídil vyšetření případu a další popravy dočasně pozastavil. Tenista Tomáš Macháč prohrál 3-6 a 2-6 se Slovákem Alexem Molčanem v prvním kole turnaje v Pekingu. Do toho se dostal jako lucky loser navzdory vyřazení v kvalifikaci. Olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře od srpnového návratu po zranění prohrál 5 ze 6 zápasů. To byly nejnovější zprávy. Přejeme krásný čtvrtek.
2: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
1: Dnes je čtvrtek, zítra pátek, šil si kabátek, to už tady bylo, ale nebudou tu vodníci, budou tu poutníci a jejich panenka. Posloucháte Český Blaník a já vám přeju krásné dopoledne.

Posloucháte Český Blaník, tak tohle byla krásná písnička od Karla Gotta, filmová písnička k cirkusu Humberto Krev Toulavá. A já si dovolím na Karla Gotta takovou krásnou vzpomínku, protože dneska je to 7 let, co odešel do hvězdného nebe a já věřím tomu, že všichni vy, naši milí posluchači, kteří posloucháte Český Blaník, spolu s námi na něj rádi vzpomínáte. Takže pojďme si připomenout, že těch písniček, které naspíval, které nám dělají radost dodnes, je skutečně veliká spousta. Nakonec mrkněte se taky třeba na náš Instagram a Facebook, protože právě tam jedna taková milá vzpomínka je. Já bych ještě ráda doplnila, že pokud byste chtěli jít přímo zavzpomínat a dotknout se pomyslně dlaní Karla Gotta, tak taková nová záležitost je na Malvazinkách, kde Karel Gott má svou hrobku a právě tam nechala jeho rodina nainstalovat otisk rukou mistra. Takže pokud byste se skutečně chtěli dotknout jeho rukou, tak kdy jindy než dneska. Tak zavzpomínejte, poslouchejte Český Blaník, protože tady dnes Karel Gott ještě zazní. Do té doby ale i další české písničky, které máte rádi. Třeba jedna od Pavla Bobka. Pojď dál a zpívej na Českém Blaníku. Tak krásný den.

0: žár.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Tak to byla Anna K. na malou chvíli na Českém Vlaníku. Za chviličku bude 10:30 a já bych ráda připomněla, že právě dnes 1. října si připomínáme Mezinárodní den kávy. Takže pokud právě usrkáváte tento lahodný nápoj, tak slavíte úplně správně. Dnešek připomíná tento nápoj, bez kterého si spousta z nás vůbec neumí představit, nejenom ráno, ale zkrátka dobře celý den. Káva patří tak k nejoblíbenějším nápojům na světě a je zajímavé, že kávová zrnka vlastně nejsou ani zrnka, jsou to semena plodů kávovníku. Takže pokud třeba zvažujete, zdali si dát ještě jedno, klidně to udělejte, oslavte tento úžasný nápoj, který je starý podle aktuálních a dostupných údajů zhruba 500 až 600 let. Nicméně samotná historie této plodiny sahá ještě mnohem dál. Tak na zdraví všem kávomilům, no a pojďme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi. Za chviličku Leona Machálková, Dalibor Janda anebo Arnošt Pátek.
2: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
3: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
4: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
6: Chceš válku? Tak tady máš válku.
5: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
7: Všude kolem jsou žraloci.
5: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
8: Otestuj Subaru Sedlčany.
9: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
8: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan. A zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
10: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
13: Zaostřeno na region. Poslechněte si v podcastu Zaostřeno na region rozhovor se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Mýtné v centru metropole versus revize parkovacích zón? Plní domy P plus R svůj účel? A jaké stavby dluží Praha řidičům? To vše najdete už teď na webu Rádia Blaník.

0: Eláni, aj keď bez peňazí na českém blaníku, aj keď bez peňazí, hlavně že s písničkou. Takhle bych to viděla já, protože vy si máte možnost vybrat svoji oblíbenou, napsat si o ní právě teď na číslo 720 8363 07. Udělejte to co nejdříve, protože kdo dřív přijde, ten bude mít písničku. Tak vybírejte, která to bude. Ta, kterou jste dlouho neslyšeli, nebo ta, kterou máte rádi a můžete ji slyšet pořád. Je to jen a jen na vás. Můžete mi napsat a nebo taky nahrát hlasovku. To v případě, že používáte WhatsAppovou aplikaci. Ještě jednou připomínám, číslo sem k nám do studia je 720 8363 07 a buď můžete SMSkovat a nebo nahrávat hlasovku. Tak já už se moc těším. Písnička na přání za půl hodinky. Tady u nás na českém blaníku.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz.

0: Jdi zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
1: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Český Blaník.

to do on mě dál. Tak pojď, zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Tak to byla kapela Miraj, pojď zapomenem na Českém Blaníku. Za pár vteřin, no co za pár vteřin, právě teď odbíjí 11. hodina. No a já doufám, že budete poslouchat dál, protože už za chvilku tu bude jedna podle vás, tedy písnička na přání, o kterou si píšete na 720 83 63 07. No a já vám pošlu třeba kapelu Krištof. Inzerát, taky Jiří Korn nám zaspívá. A těšit se můžete i na Vaška Neckáře, Mademoiselle Giselle.
1: Máš kůzi gazel a vím, že jsi mazel na Mademoiselle Giselle. Však je s tebou svý.
0: Tak to byla malá ochutnávka českých písniček, které máte rádi, které nám tu budou znít mezi 11. a 12.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes je krásný den, dočkáme se až 25 stupňů Celsia, k tomu nám takhle pěkně bude svítit sluníčko, jako svítí doposud, tak já doufám, že toho využijete a stihnete aspoň kratičkou procházku. Před námi je taky další krásný den, a to zítra, i když bude o něco málo chladněji. Nejdřív se nám v noci ochladí na 13 až 8 stupňů, zítra přes den 17 až 22 a bude trošičku zataženo. Na severozápadě může tu a tam i sprchnout, takže zítra radši deštník sebou.
3: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.

0: Pohodové dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze svolaná opozicí pokračuje už třetím jednacím dnem. Kabinet ANO, SPD a motoristů pokusu o svržení s největší pravděpodobností ale odolá, stejně jako letos v únoru. Jaderná elektrárna Temelín chce mít větší zásobu jaderného paliva. Elektrárna proto rozšiřuje sklad, ve kterém postupně vznikne 102 nových míst. Podrobnosti přináší mluvčí elektrárny Marek Sviták.
1: Nejprve jsme upravili stávající zásobníky určené pro hermetická pouzdra na palivo, čím jsme získali 54 nových míst. Dalších 48 pozic jsme získali instalací speciální skladovací mříže.
0: Po dokončení úprav tak bude možné uchovávat v areálu palivo po dobu až 3 let. V rakouském Tyrolsku se vážně zranil 34-letý Čech, který při fotografování přírody uklouzl a zřítil se do asi 30 metrů hlubokého kamenitého koryta potoka. Utrpěl těžká zranění stehna a kyčle. Záchranáři ho vrtulníkem přepravili do nemocnice. Hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk v domácím prostředí. Svěřenci trenéra Augusty mají zatím ze 6 zápasů jen 2 vítězství. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a v O2 aréně se mu dlouhodobě nedaří. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásný čtvrtek.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré dopoledne, 11 hodin 4 minuty k tomu a před námi už jsou další české písničky. Za chvilku jedna na přání, o kterou si píšete na 720 836 307. A tahle, ta je od nás. Michal David, chtěl bych žít, jak žít se má.

0: Český Baník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Krásné dopoledne, 11:15 je aktuální čas a právě teď je taky aktuální písnička dle vašeho gusta, tedy písnička na přání, o kterou se píše Petra. Dobrý den, prosím, zahrajte mi od Buty Demáček. Bude to pro mě, taky pro moji sestřenici Táňu a stejně tak pro všechny posluchače vašeho super rádia. Díky moc, tak rádo se stalo. Tady jsou Buty Demáček na Českém Blaníku.
1: Písnička na přání.
0: Na Českém.

0: Jiří Korn, ještě tě mám plnou náruč na Českém Blaníku. Tak pokud jste dnes ještě nemrkli na naše sociální sítě, tak to udělejte, protože tam zase přibylo něco nového a určitě za to budete rádi. Tak podívejte se na Český Blaník, ať už na Instagramu nebo na Facebooku. Ideálně odebírejte naše novinky, tedy dejte nás sledovat a já vám můžu slíbit, že každý den tam něco přibude, každý den vás něco zaujme, pobaví, poučí a nebo si spolu s námi zavzpomínáte na krásné české písničky, které máte rádi. Tak já si myslím, že se to vyplatí. Stejně jako poslouchat dál Český Blaník, za chviličku Václav Neckář, taky trocha slovenštiny v podání No Name a nebo Jaroslav Uhlíř.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zvančit... No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto sobotu ve Westfield Chodov a v neděli v OC Letňany od 11 do 19 hodin. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
8: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
9: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
8: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
10: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
11: Český Blaník.

0: To byla Helena Vondráčková, To se zvládne na Českém Planíku. V pondělí byl Světový den srdce a my jsme pro vás proto připravili další zajímavé povídání právě na téma našeho srdce. Tentokrát jsme vyspovídali kardioložku, primářku, paní profesorku Jitku Mlíkovou-Seidlerovou a došlo také na téma alkohol.
1: Podle různých statistik, tak jsme vždycky buď první nebo maximálně druzí ve spotřebě alkoholu. A alkohol vadí srdci, záleží, jak moc pijeme a jakým způsobem. Jsou takoví ti vinaři nebo pivaři, kteří mají jednu, dvě sklenky denně, ale každý den, nebo jedno, dvě piva, ale každý den. A pak jsou takové ti, co jsou ti pařmani a vypijou najednou 15 piv nebo půl flašky vodky a každý představuje trošku jiné riziko pro kardiovaskulární systém. Ale všechno je škodlivé a už rozhodně neplatí, že bychom měli doporučovat sklenku červeného vína tak, abychom jako naše zdraví chránili. Ty rizika jsou mnohem horší než jakékoliv benefity alkoholu.
0: Tak jste to slyšeli, no a pokud chcete slyšet ještě víc, tak mrkněte na web radioblanik.cz v sekci podcasty, kde se všechny tyhle zajímavé informace doslechnete. Před námi už jsou další české písničky, za chviličku Lenka Filipová a nebo taky Vaby Daněk na Českém Blaníku.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat. Ten obchod mám rád.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice. Autojarov.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.

0: Marilyn, Marilyn a ještě jednou Marilyn. Tak to je Petr Kotwald na Českém Blaníku, je tu pravé poledne a co si dáme po něm? Třeba Karla Gotta s Lucí Bílou. Do Mexika zavítáme s Michalem Tučným.
1: Všichni jsou už v Mexiku.
0: A malým vozem se projedeme s dnešní oslavenkyní Ilonou Čákovou.
2: Malý vůz čeká mě, leká, je to neznáma sama, tak sama.
0: Sama nebudu, protože tu se mnou budou české písničky, které máte rádi a věřím, že i vy, naši milí posluchači.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes až 25 stupňů Celsia, k tomu sluníčko, no tak tomu říkám krásné babí léto. No a zítra to nebude taky špatné, nebojte. Nejdřív se nám sice v noci ochladí na 13 až 8 stupňů. Zítra přes den se ale vyšplhá rtuť teploměru až ke 22 stupňům v Čechách, na Moravě a ve Slezsku až ke 24. Ale zítra už mají být mráčky, takže oblačná obloha tu a tam s přeháňkami, a to především na severozápadě země. Už za chviličku zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečení bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.

0: Krásné čtvrteční poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. V těchto dnech zažíváme typické babí léto, to znamená slunečné a teplé počasí. Jasné noci ale také přináší chladná a někde i mrazivá rána. Teplotní rozdíly na jednom místě jsou tak hodně velké a někde se během pár hodin oteplí i o více než 25 stupňů. Příkladem je třeba Rokycká slať na Šumavě. Pražští dopravní policisté mají nově mobilní hlukoměr. Přístroj jim umožní při silničních kontrolách odhalovat nelegálně upravené výfuky u aut a motocyklů. Kdo by měl zbystřit a kdo se naopak nemusí obávat, řekne mluvčí policie Praha Jan Rybanský.
1: Nový hlukoměr pomůže odhalit řidiče jednostupých a dvoustupých motorových vozidel, jejichž výfukové systémy neodpovídají údajům stanoveným výrobcem. Kontrol se ale nemusí obávat řidiči, jejichž výfuk je sice oproti ostatním výrazně hlasitější.
0: Ale jeho zvuk odpovídá tomu, jak vozidlo vyrobil nebo upravil výrobce. Armáda bude na kontaminovaném území v bývalém vojenském prostoru na Šumavě zasahovat ještě několik týdnů. Novinářům to dnes řekl ministr životního prostředí Igor Červený. Ženýní a chemický průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku zahájila armáda v polovině září. Deblová světová jednička Kateřina Siniaková začala vítězně ve dvouhře turnaj v Pekingu. V prvním zápase od triumfu ve čtyřhře na US Open porazila polskou tenistku Magdu Lineteovou. Naopak její spoluhráč ze zlatého olympijského mixu Tomáš Macháč v čínské metropoli prohrál se Slovákem Alexem Molčanem. To byly nejnovější zprávy. Přejeme příjemný čtvrtek.
2: Rádio Český Blan.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 12 hodin a 5 minut k tomu na Českém Blaníku pokračujeme v rytmu českých písniček, které máte rádi, tak zůstávejte s námi. Za chviličku si taky budeme povídat o zpěvačce Leny. Nenechte si to ujít, do té doby třeba Jitka Molavcová anebo Petr Novák na Českém Blaníku. Tak krásné odpoledne.

0: Někdy příště, tak to jsou katapulti na českém Blaníku právě teď. No a my se právě teď budeme věnovat další naší oblíbené zpěvačce, Lence Filipové mladší, tedy zpěvačce Leny. Ta se oslavila 33. narozeniny, a to teď v pátek, no a k ním si, dá se říct, nadělila nové album. Jmenuje se Good Omens a proč právě takhle? To nám vysvětlí samotná Leny.
1: Good Omens v překladu znamená dobrá znamení a nemenuje se tak ani jedna věc z toho alba. Nicméně je to takovej, já tomu vždycky říkám pocit. Je to ten pocit, který já jsem měla při tvorbě toho alba. Byla jsem tak jako svobodná, tak moc jsem si užívala ten proces, že prostě mně přišlo, že jsou přede mnou jenom ty dobrý znamení. Jako když jedeš autem a máš pořád zelenou a furt všechno ti vychází, nejsou zácpy. Takže dobrá znamení, tahle deska se nesla ve znamení dobrých znamení.
0: A jistě je plná dobrých písniček, my se na ní moc těšíme, tak gratulujeme k dobrým znamením v podání Leny a posíláme Hanku Zagorovou. Adie.
2: Adie. Uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím, po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí, Adie.

je ve skříni. A svět se vešel do čtyř zdí, kde jsi byl jenom ty a já, tak to i koně vyřídí. No a co teprv láska má? Adieu.

0: Monika Absolunová, pokud máte rádi pohádky, tak určitě máte rádi i tuhle krásnou písničku Na jednou z ledového království. Před námi už je další várka českých písniček a pozor, pozor, brzy taky dorazí Martin Ledinský, který s vámi bude trávit odpoledne, tak se máte na co těšit. Já vám do té doby pošlu třeba Brutus, dřív než zaplatíš.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
3: CZ.
7: Ani hnout, máme tu případ.
8: Ségra, co se stalo?
7: Po celé chodbě jsou šlápoty.
9: Tak kdo si neočistil boty?
8: Já si je neočistil.
10: No, já taky ne.
7: Já vlastně taky ne.
9: A proč?
7: Protože nemáme pořádnou rohožku.
10: Jo, to by mohlo být ono.
7: Takže případ vyřešen.
3: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
11: Otři nožku o rohošku.
3: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
12: Zaostřeno na region. Poslechněte si v podcastu Zaostřeno na region. Rozhovor se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Mýtné v centru metropole versus revize parkovacích zón? Plní domy P plus R svůj účel? A jaké stavby dluží Praha řidičům? To vše najdete už teď na webu Rádia Blaník.
13: České písničky, které máte rádi.
14: Český Blaník.

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
3: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Posloucháte Český Blaník a možná, že už slyšíte, že ve studiu nejsem sama. Se mnou je tu Martin Ledinský, ahoj.
5: Ahoj Veroniko, ano, lehce ukecaný Martin Ledinský, který mluví, i když nemá.
4: Ne, samozřejmě, teď už máš. Co jsi pro nás přichystal na odpoledne? Ty tady budeš s našimi milými posluchači až do 18. No tak se nás čeká.
5: Hlavně úžasná muzika, hudba, budou tam i písničky na přání.
4: Písnička dne. Taky i písnička.
5: Já totiž jsem tady vždycky málo, takže teď si mě tím dotazem trošku zaskočila, ale vím, že tam budou rekordy, repríza rekordů z dopoledne. Tři ve tři, jo, to jsou písničky na jedno téma. Tři ve tři, to ne, to by ještě dva...
4: To by ještě dva
5: moji dvojníci museli přijít, aby to byly tři ve tři. No, takže myslím si, že se máte rozhodně na co těšit, protože Český Blaník, to je prostě záruka skvělého odpoledne.
4: Je to tak s tebou, určitě ano. Je. Ještě připomenu, že za chviličku si dáme tedy další várku českých písniček, které máte rádi, ale občas tu zazní i nějaká ta slovenská, takže za pár okamžiků Mekyš Birka, taky Valdemar Matuška, ale ještě předtím nádherná písnička, vlastně taky taková vzpomínka na Karla Gotta. Dnes je to 7 let, co odešel do hvězdného nebe, a tak si dáme jeho krásný duet.

dívčí do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat

jsem jak ta zahrada stinná. Kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína. O, žízeně!

0: večerů. Na českém Blaníku Iveta Bartošová, odbyla nám 13. hodina. A tohleto to už jsou písničky, které vás tady na českém Blaníku čekají v příští hodině, neboli v té následující hodině. Tohle jsou Činasky, těšte se i na Věru Špinarovou.
1: Když bych jednou byla celá bílá, jak ta java 250.
0: A zpívat bude i Aneta Langerová. Na českém Blaníku vám hrajeme písničky, které máte rádi.
2: Počasí na českém Blaníku.
0: Dnešní prosluněná obloha s minimem mraků nás úplně láká ven na špacír. Během odpoledne ale bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 20 a 25 stupni, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Zítra bude obloha většinou polojasná, na východě až jasná. V západní polovině Čech ale bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou zítra pohybovat od 18 stupňů na západě do 24 stupňů na východě, na horách okolo 16 stupňů.
3: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
5: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
4: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
6: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
7: Zprávy na českém Blaníku.
8: Příjemné čtvrteční odpoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných čtyřkolových vozidel za skoro 25 miliard. Vysvětlilo to mimo jiné ekonomickými důvody. Na zrušení zakázky upozornili servery Aktuálně a Ekonomický deník. Rozhodnutí vyvolalo silnou vlnu kritiky. U superdávky se ode dneška mění některá pravidla. Novinky můžou ovlivnit nárok na podporu nebo částku, kterou některé domácnosti dostávají. Které změny vstupují v platnost, vysvětluje mluvčí úřadu práce Jarka Baleková.
9: Tou první je, že se rozšiřuje okruh samoživitelů jako zranitelných osob. Druhá změna se týká úprav normativů nákladů na bydlení, a to podle jednotlivých okresů, kde budou lépe odpovídat reálným cenám bydlení. Třetí významnou změnou je zvýšení životního minima jednotlivce ze 4860 korun na 5500 korun měsíčně.
8: Lidé, kteří už superdávku pobírají, musí během října doložit své příjmy a náklady na bydlení za červenec, srpen a září. Letošní rok byl pro švýcarské ledovce devastující. Roztálo více než 5% jejich objemu, uvádějí to vědci ze švýcarské glaciologické sítě GLAMOS. V historii měření zaznamenali odborníci větší úbytek než letos jen v roce 2022, kdy odtálo 6% objemu ledovců. Tenista Jiří Lehečka zvládl úspěšně vstup do turnaje v Tokiu, i když jeho zápas prvního kola s Belgičanem Berksem byl rozdělen do 2 dnů. Český Davis Cupový reprezentant vyhrál 6-3, 6-7 a 6-3 a jeho příštím soupeřem bude Francouz Humbert. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásné odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Je 5 minut po 13. hodině a Martin Ledinský přeje hezké odpoledne. U Nového Jičína začala stavba poslední větší chybějící části dálnice D48. Kdy to bude hotové, o tom na českém Blaníku víc za chvíli. A teď už další české písničky, chystáme Karla Zicha, Činasky a tady už je Dalibor Janda.

0: Na českém Blaníku vám zpíval Karel Zich. Hezké odpoledne. Teď se podíváme na dálnici D48. U Nového Jičína totiž začala stavba poslední její větší chybějící části. Jde o necelé 4 kilometry a hotovo bude na konci roku 2028. Podrobnosti dodá sám generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
1: Budeme zase dopravu svádět na ten jeden jízdní pás a budeme postupně realizovat ten druhý, takže budou zde jezdit v omezení většinou dobu v tom režimu 1+1 jízdní pruhy a každopádně určitě to komplikace je po dobu té stavby, zde bude to dopravní omezení, který vnímáme vlastně na té silnici 1.48 a na té dálnici D48 poslední roky pravidelně, protože všechny ty úseky se postupně přestavovaly do toho dálničního profilu a všude ty omezení byly.
0: No jo, ještě to musíme vydržet, ono to jednou nakonec pojede úplně bez omezení. Ten nově představovaný úsek začíná v Šenově u Nového Jičína a končí v obci Rybí. Tak pozor na to a šťastnou cestu. Za chvíli na českém Blaníku Tublatanka a právě teď Věra Špinarová, Bílá Java 250.

0: Na českém Blaníku vám jednou za hodinu hrajeme i pěkně slovensky. To byla Tublatanka. Za 5 minut bude 2:30. I teď první říjnový den si užíváme krásného babího léta, ale řeknu vám teda, ty teplotní rozdíly mezi ránem a odpolednem jsou opravdu neuvěřitelné. Jasné noci přinášejí chladné a někde i mrazivá rána. Nejcitelnější rozdíly jsou v takzvaných mrazových kotlinách. Ty jsou typické tím, že v nich v noci teploty klesají hodně nízko. Například stanice Rokycká slať na Šumavě má v těchto dnech běžně ráno teploty kolem -6 stupňů a přes den tady denní maxima směle šplhají nad 20, takže ráno odmrazujete okna u auta a popolední si v rozpáleném voze zapnete chlazení. Jo, i takový bývá podzim. Za chvíli na českém Blaníku Aneta Langerová, Vanastovy věci a nebo taky Petr Spálený.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Hledáte práci, kde víte, proč ji děláte? Kardiologie na Bulovce, součást největšího komplexního kardiovaskulárního centra nemocnice Agel Třinec Podlesí, přijme všeobecné a praktické sestry, ošetřovatele a sanitáře. Čeká vás skvělý tým, přátelské prostředí a práce přímo v Praze. Nabízíme zajímavý nástupní bonus a benefity, které oceníte každý den. Ozvěte se kariera@npo.agel.cz. Těšíme se na vás.
4: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci!
6: Zabíjačkové hody u Zemana! Jojo, to jsou dobroty za super ceny.
7: Voňavé jitrničky, jelítka, tlačenky, prejty, paštiky, huspeniny nebo tradiční zabíjačková polévka.
6: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Tento týden osvědčené zabíjačkové speciality za super ceny.
7: A teď už nezbývá, než buď jak buď, popřát vám všem dobrou chuť. Prodejny Zeman.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Rádio Český Blaník.

lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Na českém Blaníku Karel Gott. Dnes je tomu už 7 let, co tu s námi není. A víte, co měl Karel Gott rád? Kromě filmu, literatury, malování a hudby a klasické české kuchyně měl rád také sladkosti, dobré víno, sekt, ale i dobrou kávu. A právě dnes je Mezinárodní den kávy, tak jeden dobrý šálek posíláme božskému Karlovi i tam nahoru. Za chvíli na českém Blaníku Olympik, Hana Zagorová a nebo taky Petr Můk.
1: Ahoj, tady Vašek Neutbárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
4: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Český Blaník.
10: To je Blaníček.

0: Na Českém Blaníku Petr Kotwald, za minutu bude 14 hodin. Za chvíli tu budou další zprávy a hned po nich české písničky, které si s námi budete moci zaspívat. Těšit se můžete na Helenu Vondráčkovou. V příští hodině taky Michal David. Nebo Pavel Bobek.
1: Mám přání, abych uměl opakovat 100krát sto nižních jmen.
0: To jsou české písničky, které máte rádi.
2: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Zaostřeno na region.
6: Poslechněte si v podcastu Zaostřeno na region rozhovor se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Mýtné v centru metropole versus revize parkovacích zón? Plní domy P+R svůj účel? A jaké stavby dluží Praha řidičům? To vše najdete už teď na webu Rádia Blaník.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Venku nám sluníčko pěkně svítí a teploty se pohybují mezi 20 a 25 stupni. Během odpoledne nám ale začne přibývat oblačnost. Zítra bude obloha většinou polojasná, na východě až jasná. V západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou přes den pohybovat od 18 stupňů na západě do 24 stupňů na východě. Na horách okolo 16 stupňů Celsia.
5: Za volantem
7: s Českým Blaníkem.
8: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. 20 minut necháte na D1 z Prahy do Brna kvůli srážce osobního auta s nákladním, která blokuje pravý pruh. Kolona se táhne mezi 152. až 159. kilometrem. Dál se pak zdržíte před Brnem. Kamiony popojíždí od 171. až do omezení na 196. a mají to na hodinu. Osobní auta na 20 minut. Na Pražském okruhu ze sjezdu z D1 na 80. kilometru směrem k letišti u Jesenice stojí ve zúžení nepojízdný kamion a na D11 na 21. kilometru za Břístvím směrem na Jaroměř skončil kamion v příkopu. Kolona tady má přes 2 kilometry. Šťastnou cestu.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Poslanci by dnes večer mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze zvolená opozicí pokračuje už třetím jednacím dnem. Kabinet ANO, SPD a motoristů pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá, stejně jako letos v únoru. Dnes se začíná říjnová výzva 10 000 kroků. Jejím cílem je motivovat lidi k pravidelné chůzi a většímu pohybu během každého dne. Zapojit se přitom mohou i ti, kteří registraci před startem nestihli. Jak říká koordinátorka výzvy Silva Machová.
10: Registrace probíhala celé září, ale v podstatě i v prvních dnech výzvy je možné se zapojit, přidat se k nám, vytvořit si týmy a potom pravidelně vlastně celý měsíc chodit. Není nutný ujít 10 000 kroků, tak jak je to uvedeno v názvu.
9: Každý účastník si přitom může zvolit i kratší vzdálenost podle svých možností. Důležité je svůj osobní cíl dodržovat po celý měsíc. Slovensko trápí mimořádné sucho. Zasáhlo skoro polovinu země. Vysychají řeky a výrazně klesají hladiny přehrad. Problémy má i největší zásobárna pitné vody Starina. Ta zásobuje více než 600 000 lidí, včetně obyvatel Košic a Prešova. Výraznější déšť navíc zatím meteorologové neočekávají. Hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk v domácím prostředí. Svěřenci trenéra Augusty mají zatím ze 6 zápasů jen 2 vítězství. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a v O2 aréně se mu dlouhodobě nedaří. Tolik aktuální zprávy, přejeme krásný čtvrtek.
5: Rádio. Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Jsou 4:14. Přejeme hezké odpoledne. Pražská zoo v rámci 95. sezóny představila novou fotovýstavu, která mapuje její historii. Víc o této výstavě na Českém Blaníku za chvíli. Ze studia vás zdraví Martin Ledinský a teď už další písničky. Za chvíli skupina Jelen, Václav Neckář a tady už je Helena Vondráčková.

0: Skupina Jelen na Českém Blaníku. Pěkné odpoledne. Teď už pojďme do pražské zoo. Ta v pondělí zahájila svou 95. sezónu a zároveň představila novou fotovýstavu, která mapuje její historii. Třeba i to, jak se kdysi na budování zoo podílel slon Baby. Podrobnosti má pro nás mluvčí zahrady Filip Mašek.
1: Třeba legendární slon Baby se podílel na stavbě zoologické zahrady, protože ho tady chudáka zapřáhli za kolečko a i když teda podle fotografií ho to možná i bavilo, ale zkrátka budoval tu zoologickou, to už je z dnešního pohledu opravdu úplně absurdní. Málo lidí také ví, že ten ikonický výběh pand červených, který naleznou tady u hlavního vchodu, byl prvním výběhem zoo Praha a obývali ho také první obyvatelé zoo Praha, což byli vlci. Málo lidí ví, že právě vlk byl prvním zvířetem tady v zoo.
0: Filipe, moc děkujeme. A ať se pražské zoo v té 95. sezóně daří. My už se vrátíme k písničkám, za chvíli na Českém Blaníku Michal David, skupina Lucie s Lenkou Dusilovou a tady už je Heidi Janků.
2: Dnes

0: Michal David na českém Blaníku, za 4 minuty bude 2:30. Za chvíli je repríza pořadu Co Čech to rekordman s Pepínem Vaňkem. Dnes je o jednom bublinovém rekordu. Do té doby další písničky na českém Blaníku chystáme Evu Farnou, Pavla Bobka nebo Marie Rotrovou. Hezké čtvrteční odpoledne.
1: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.
6: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
7: Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října.
6: Výstaviště Lysá nad Labem.
8: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo, vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od Lesa, koupí auto od ESA.
9: Český Blaník.
10: Mám prostě

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Sázím se, o co chcete, že na světě není.

0: Na českém Blaníku vám zpíval Daniel Landa. Pěkné čtvrteční odpoledne.
1: Co Čech, to rekord.
0: Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit nám každý den přináší nějaký ten zajímavý rekord. Pokud jste ten dnešní bublinový rekord po 9. hodině dopolední nestihli, právě teď je tu pro vás repríza.
2: V muzeu rekordů evidujeme i obří bublifuk. Vyrobil ho pan Matěj Kodeš a ten bublifuk je vysoký 140 cm. A máme pro vás dobrou zprávu. Matěj chystá o něco vyšší. Bude mít 160 a bude stejně krásný a bude dělat bublinky. A my jsme rádi, že Matěj patří mezi naše kamarády, spolupracovníky a že ho můžeme zapsat do České knihy rekordů.
0: Tak já měl kdysi jenom takový ten malý bublifuk měřící kolem 10-15 cm. Jo, takový větší, aspoň o 20 čísel, kdyby mi tehdy koupili. To bych byl šťastné dítě. Jo, bublifuk, ten mě vždycky bavil. Pepíno, děkujeme.
1: Co Čech, to rekordman
3: na českém Blaníku.
0: A za chvíli na českém Blaníku další pohodové písničky chystáme Jiřího Korna, Michala Tučného a nebo skupinu Kryštof.
4: Jedu vlakem.
5: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
7: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: firmanazážitky.cz.
14: České písničky, které máte rádi.
1: Na českém Blaníku.

0: Na českém Blaníku vám zpíval Daniel Hůlka. Za necelou minutu bude 15 hodin. Za chvíli tu budou další zprávy a pak už opět hezké české písničky, například Dalibor Janda. Těšte se i na Naďu Urbánkovou.
1: Říkám, svatební průvod slavný, až vyjde z našich vrat.
0: A zpívat vám bude taky Hana Zagorová. Na českém Blaníku vám hrajeme české písničky, které máte rádi.
2: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
3: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Pozor! Velkoobchod Nohel Garden, Budínek u Dobříše, pořádá tradiční výprodej skladových zásob zahrádkářských potřeb. Již tuto sobotu od 8:30 do 11 hodin. www.nohelgarden.cz nebo telefon 318 533 533.
5: Počasí na českém Blaníku.
0: Dnes je radost být venku, teploty se pohybují mezi 20 a 25 stupni, částečně nám už ale přibývá oblačnost. Zítra bude obloha většinou polojasná, na východě až jasná, v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou zítra pohybovat od 18 stupňů na západě do 24 stupňů na východě. Na horách okolo 16 stupňů Celsia.
6: Za volantem
5: s českým Blaníkem.
7: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. 20 minut necháte na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Kolona popojíždí od 14. kilometru až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. Na dálnici D11 na 21. kilometru za Břístvím ve směru na Jaroměř skončilo nákladní auto v příkopu, tady má kolona více než 2 kilometry. 20 minut necháte na D1 z Prahy do Brna kvůli nehodě na 159. kilometru a další zdržení je pak od 171. kilometru až do omezení na 196. Kamiony se tam zdrží přes hodinu, osobní auta přes 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu a v kolonách pevné nervy.
6: Zprávy na českém Blaníku.
7: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ceny pohonných hmot, které ode dneška opět určuje stát, půjdou zítra dolů. Nafta může stát maximálně 8,40 korun a 8,50 haléřů za litr. Benzín budou moci pumpy prodávat nejvýše za 45 korun a 29 haléřů. Ceny stanovil rezort financí. Stropy bude ministerstvo určovat zatím do konce října. Petr Honěk končí v čele příbramské nemocnice. Někdejší manažer Všeobecné zdravotní pojišťovny je prověřovaný v souvislosti se zásahem ve VZP a farmaceutických firmách. Případ se týká podezření z korupce spojené s neoprávněným nakládáním se zdravotnickými daty z pojišťovny. Dneska začíná říjnová výzva 10 000 kroků. Jejím cílem je motivovat lidi k pravidelné chůzi a většímu pohybu během běžného dne. Zapojit se mohou i ti, kteří registraci před startem nestihli, jak říká koordinátorka výzvy Silva Machová.
8: Registrace probíhala celé září, ale v podstatě i v prvních dnech výzvy je možné se zapojit, přidat se k nám, vytvořit si týmy a potom pravidelně vlastně celý měsíc chodit. Není nutný ujít 10 000 kroků, tak jak je to uvedeno v názvu.
7: Každý účastník si přitom může zvolit vzdálenost podle svých možností. Důležité je svůj osobní cíl dodržovat po celý měsíc. Z české fotbalové reprezentace vypadl zraněný záložník Adam Karabec. 23-letý kapitán pražské Sparty musel kvůli zranění kotníku vynuceně střídat v úterním zápase s Anglií. Na dva duely Ligy národů, které se budou hrát venku ve Španělsku a v Anglii, se nestihne dát do pořádku. Tolik zprávy, pěkný den.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Z Jsou 4 minuty po 15. hodině a hezké odpoledne vám přeje Martin Ledinský. Za chvíli 3 písničky na jedno téma, tentokrát se ty skladby budou týkat pasáže a budou to opravdu 3 nádherné hudební kousky. Takže počkejte si na 3 ve 3. No a teď už pro vás máme Dalibora Jandu, ať se vám odpolední český Blaník hezky poslouchá.

posledních ta krásná vyznání přešla v nenávist. Muž se jako pára rozplynul, hořký pocit po něm vyvanul.

0: vaší odpolední pohodě na Českém Blaníku Jitka Zelenková.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: A to jsou 3 písničky na jedno téma. Dnes je tématem pasáž. Jak je to dlouho, co jste procházeli nějakou pasáží? Možná jste si při průchodu tímto krytým prostorem prospěvovali Projdem se pasáží Luna. A právě tahle písnička od Petry Černocké vás čeká už za chvíli na Českém Blaníku. Na téma pasáž ale chystáme i skupinu Turbo, ale teď už je na řadě písnička Bloudím pasáží a s ní skvělý Karel Gott. Dnes si připomínáme jeho odchod do hudebního nebe. Je tomu už 7 let. Tak teď už pojďme společně s Karlem Gottem bloudit pasáží.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: Na českém Blaníku v rámci rubriky Křivexi Láska z pasáží od skupiny Turbo. Loufanánek Hagen novou kompilací oslavuje své letošní 60. narozeniny. O tomto průřezovém albu, které se jmenuje LFH 60, si víc povíme za chvíli. Do té doby další písničky. Na českém Blaníku chystáme Naďu Urbánkovou, Tým, anebo taky Hanu Zagorovou.
1: Už víš, co máš s tím ramenem? Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
2: Takže musíš zase někam jinam.
1: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
2: To bych taky potřeboval.
1: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
3: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
4: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
5: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat. Ten obchod mám rád.
10: Rádio Český Blaník.

0: Fanánek na českém Blaníku, hezké odpoledne. A teď ta nová kompilace. Lou Fanánek Hagen jí oslavuje své 60. narozeniny. Jedná se o průřezové album, na kterém bilancuje hlavně svoji sólovou dráhu. Jmenuje se LFH60 a je na něm taky jedna novinka. Její název je Moravian Rapschody a vyšel k ní i videoklip, na který se můžete podívat třeba na YouTube.
1: Tohle je písnička, která ani nebyla tak myšlená, že by se měla objevit. Je to prostě moje písnička jako takový bonus, který završuje ten profil, výběr, co jsem textoval a zpíval během své kariéry. Takže na té 60. desce to má svoje místo.
0: A já ještě dodám, že Fanánek oslavil 60. 18. června. Ovšem, album vychází až teď, tak ať se mu moc daří. Za chvíli na českém Blaníku Zdenka Lorencová s Janem Přeučilem, Valdemar Matuška nebo Saturn Pavla Skalického.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 giga prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
5: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
6: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
5: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman. CZ.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Co Čech, to rekordman.
9: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
8: Pojďte si s námi o nich povídat.
9: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
8: Co Čech, to rekordman.
9: Na českém Blaníku. Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve den není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá.

0: Iveta Bartošová na Českém Blaníku. Za minutu bude 16 hodin. Za chvíli tu budou další zprávy a hned po nich české písničky, které si budete moct vychutnat třeba ke své odpolední kávě. Dnes totiž slavíme Mezinárodní den kávy, takže dneska je ten šálek tohoto oblíbeného horkého, voňavého nápoje víc než aktuální. Na Českém Blaníku se dál můžete těšit na Botox. V příští hodině taky Stanislav Hložek s Petrem Kotvaldem nebo Jana Kratochvílová. To jsou české písničky, které máte rádi.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Zlevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Protherm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Protherm.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra přes den čekejte sluníčko i hodně mraků. Obloha bude většinou polojasná, na východě až jasná. V západní polovině Čech ale bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit i slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou zítra pohybovat od 18 stupňů na západě do 24 stupňů na východě. Na horách okolo 16 stupňů Celsia.
6: Za volantem
5: s Českým Blaníkem.
7: Krásné odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dopravní omezení vám sebere 20 minut na dálnici D1 u Bělotína mezi 308. až 313. kilometrem. Podobné zdržení je i v protisměru. Nehoda na 159. kilometru D1 na Brno stále komplikuje provoz u Nových Sadů. Průjezdný je jeden pruh. Půl hodiny necháte na výjezdu z Prahy po D1. Kolona popojíždí od 12. kilometru kvůli nehodě až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. A zpozorněte také na dálnici D11 na 43. kilometru směrem z Prahy na Hradec Králové. Na silnici jsou poházené kovové předměty. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Letošní počasí poznamenalo taky úrodu ječmene pro výrobu piva. Na vině je hlavně vedro a sucho. Zrna proto obsahují méně škrobu a při vaření piva tak budou nutné vyšší dávky sladu než obvykle. Objem sladu ani kvalitu piva to ale podle pivovarů neovlivní. V Česku se v poslední době objevují cedule, které omezují pohyb psů v lesích. Některé z těchto plakátů jsou označeny logem státní veterinární správy. Odvolávají se na údajné nařízení veterinářů související s výskytem aujeského choroby u divočáků v oblasti. Správa ale žádné takové cedule nedělala. Zlínský kraj chce lidem usnadnit orientaci v těžkých životních situacích. Ve Zlíně proto zřídil centrum Žluté dveře, kam mohou lidé přijít pro radu. S jakými problémy nejčastěji přicházejí, ví mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
8: Třetinu lidí, kteří se na centrum Žluté dveře obracejí, tvoří právě pečující. Dalším častým tématem jsou dluhy. Lidé se ptají, kdo jim může pomoci a co budou pro řešení své situace potřebovat.
7: Centrum funguje jako první zastávka. Lidé se mohou přijít bez objednání každý pracovní den od 8 do 4 odpoledne. Sněžku dneska zasáhl vítr o síle orkánu. Vichr měl ráno v nárazech rychlost přes 128 km za hodinu. Horní úsek kabinové lanovky na naší nejvyšší horu kvůli větru nejede. V provozu zůstává dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu. Na vrchol Sněžky pak musí turisté po svých. Tolik zprávy, pěkný den.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Jsou 4 minuty po 16. hodině, přeji hezké odpoledne. S vámi je Martin Ledinský a teď už další písničky. Za chvíli na Českém Blaníku, Standa Hložek s Petrem Gottwaldem, Botox a právě teď Marek Ztracený. Někdy

0: Standa Hložek s Petrem Kotwaldem na Českém Blaníku. Pěkné odpoledne.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: Dnešní písničkou dne jsou Františkovy lázně od skupiny Mandraže. Skupinu založili dva kluci z Plzně, zpěvák Víťa Starý a bubeník Matyáš Vorda. Stalo se tak v roce 2001 a v roce 2004 už kluci byli v kompletní sestavě a začali brázdit česká pódia. Dvakrát nám hráli i na Konopišti, a to v letech 2016 a 2019. Jejich první hitovka byla Hledá se žena a pak už to byl celkem fofr, konalo se i bourání hitparád. Autorem většiny písniček je kytarista Pepa Bolan, který se aktuálně živí jako tatér. A jak je to svého času s nejviditelnějším Víťou Starým? No, těžko říct, údajně žije v Plzni a snaží se sekat latinu. Kapela kvůli jeho indispozici v roce 2020 ukončila činnost. Jestli se na pódia někdy vrátí, to je ve hvězdách, ale doufejme, že jednou ano, bylo by to vážně skvělý. Teď ještě k té písničce, která nás čeká. Františkovy lázně napsal Pepa Bolan. Chtěl se tehdy trochu vymanit ze škatulky teenagerovská kapela a tak napsal písničku o tom, jak dámy jezdí do lázní a tam si hledají šviháky. No a další velký hit byl na světě. Mandraže nám prostě chybí, tak aspoň, že si je dál můžete užívat i v éteru Českého Blaníku. Teď už jejich Františkovy lázně.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Radio Český Blaník.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekáš.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

já však znám tu les. Ach, krásko, střetěž jiný víčko.

0: Michal Penk na Českém Blaníku. Za 3 minuty bude 5:30. V Česku dál přetrvává nezvyklé sucho. I hladina Slapské přehrady vytrvale klesá. Je to podobné jako na Orlíku. Sluné babí léto je sice krásné, užíváme si výletu do přírody, ale těm našim přehradám to moc neprospívá. Deště stále v nedohlednu, takže po létě vyschlé řeky a nádrže se vodou hned tak nedoplní. Zvírotický ostrov se starou silnicí u Slapské přehrady je díky poklesu hladiny přístupný suchou nohou a u Županovic se objevily dokonce pozůstatky starých domů. Tak snad se nám zase ty přehrady brzy doplní. Za chvíli na Českém Blaníku Lucie Vondráčková, Richard Miller nebo taky Adam Ďurica.
1: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
9: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
10: ...24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
11: Český Blaník.

sraštosti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

tvoje boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisící. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš pravdu.

0: Věra Špinarová k vaší odpolední pohodě na Českém Blaníku. Tak co, jak je to dlouho, co jste slyšeli svou hodně oblíbenou českou písničku? Pokud je nějaká taková, která vám v našem éteru chybí, my vám ji rádi tady na Českém Blaníku zahrajeme zhruba za půl hodiny. Napište nám tedy SMS zprávu nebo přes WhatsApp na číslo 720 836 307, jaká písnička by to měla být a taky pro koho. Už teď se moc těším na to, co vyberete. Ještě jednou připomínám číslo, na které můžete psát 720 836 307. Za chvíli na Českém Blaníku Brontosauři, Jana Kratochvílová nebo taky Lucie Bílá s Janem Bendíkem.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto sobotu ve Westfield Chodov a v neděli v OC Letňany od 11 do 19 hodin. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.
4: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
5: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Zaostřeno na region.
7: Poslechněte si v podcastu Zaostřeno na region rozhovor se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Mýtné v centru metropole versus revize parkovacích zón? Plní domy P plus R svůj účel? A jaké stavby dluží Praha řidičům? To vše najdete už teď na webu Rádia Blaník.
8: Český Blaník.
9: To je Blaníček.

0: Michal Hrůza s písničkou Pro Emu na Českém Blaníku. Za půl minuty bude 17 hodin. Za chvíli tu budou další zprávy a pak už opět hezké české písničky. Chystáme Karla Gotta. Krásné Ježí. A taky Tomáše Kluse. A v příští hodině se můžete těšit i na Karla Zicha. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří, sám jedenkrát vysplou prašnou cinklu dveří. Hrajeme vám české písničky, které máte rádi.
1: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivují kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Noc bude většinou polojasná až oblačná, v západní polovině Čech postupně až zatažená. Nejnižší noční teploty klesnou ke 13 až 6 stupňům. Zítra bude obloha většinou polojasná, na východě až jasná, v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou zítra pohybovat od 18 stupňů na západě do 24 stupňů na východě. Na horách okolo 16 stupňů Celsia.
5: Za volantem
4: s Českým Blaníkem.
6: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. 40 minut necháte na výjezdu z Prahy po D1. Kolona se táhne od 12. kilometru až do omezení u mostu Šmejkalka na 23. Provoz vázne i na pražském okruhu od letiště směrem na dálnici. Mezi 24. a 19. kilometrem necháte půl hodiny. Na D11 na 21. kilometru za Břístvím směrem na Hradec Králové skončilo nákladní auto v příkopu a kolona tam má přes 2 kilometry. A zdržíte se také. Před Brnem kamiony popojíždí od 170. kilometru D1 až do omezení na 196. přes hodinu a osobní auta 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Při nehodě poslance Filipa Turka se nestal trestný čin. Červencová bouračka, při které se v centru Prahy Turkovo auto srazilo s nemocničním vozem, byla nanejvýš přestupkem. Informovala o tom pražská policie. Poslanec v reakci na Facebooku napsal, že nečeká omluvu ani lítost. Do politiky šel proto, aby byl hlasem změny a hodlá v tom pokračovat. Kontrolní rozbor vody v Postřižíně už splnil hygienický limit pro olovo. Nicméně voda dál není pitná a všechny dosavadní opatření nadále zůstávají v platnosti. Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli vydali hygienici minulý čtvrtek. Od zítřka do soboty se v Praze a v Brně koná ilegální sraz tuningových vozidel. Na něm účastníci v minulosti cíleně blokovali dálnice a silnice, kradli dopravní značení a používali pyrotechniku. Co na to říká policie, ví její mluvčí Violeta Canovsky.
7: V souvislosti s plánovaným ilegálním sjezdem, na který mohou do České republiky dorazit tisíce řidičů, připravujeme rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony.
6: Bezpečnostní pravidla jsou nasazena na nejčernější scénář a proto i vy, řidiči, buďte na silnicích obzvláště v těchto dnech opatrní. Velkou Pardubickou letos poběží jen 10 koní. Na start se nakonec nepostaví vítěz květnové kvalifikace Rizák Zarete, který se v přípravě zranil. Méně účastníků měla slavná Steeple Chase naposledy v roce 1993. To závod běželo 9 koní a dokončil ho pouze Rigoletto. Ze zpráv je to všechno, hezký den.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Jsou 4 minuty po 17. hodině a hezké odpoledne vám přeje Martin Ledinský. Za chvíli tady bude písnička na vaše přání. Psát můžete na číslo 720 836 307 a vybrat tu, kterou máte rádi a někomu ji poslat. Do té doby na Českém blaníku Karel Gott, Divokej byl a právě teď Hana Zagorová.
8: Měli jsme 2 hrníčky, 4 talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na 5 hromádek, 4 knížky pohádek,

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Na českém Blaníku Karel Gott, na kterého dnes vzpomínáme. Dneska totiž uplynulo 7 let od jeho úmrtí. Karel Gott nebyl jen skvělým zpěvákem, ale také velmi šikovným malířem. Výtvarné umění bylo jeho velkou vášní už od dětství a jeho obrazy se dnes draží za 100 000 až 1 000 000 korun. Teď už budeme hrát podle vás.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A já už tady koukám do vašich zpráv, kdo bude vybírat tu další písničku. Napsal Honza. Ahoj, rád bych písničku Peklo čertovina od Michala Davida pro všechny čerty, kteří se už těší na to, jak budou 5. prosince nosit zlobivé děti do pekla. My se chystáme už teď. Tak Michale, zdravíme vás a ať máte na Mikuláše všechno řádně připraveno, hlavně ty děsivé kostýmy.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.

0: zasažen.
1: Na českém Blaníku velká romantika od Tomáše Kluse. Za 6 minut bude 17:30. Během září většina houbařů nosila z lesů plné košíky, ale jak je to teď? Je docela sucho, nicméně mám dobrou zprávu, houby stále rostou, a to v některých oblastech, kde mají dostatek vláhy. Dobré podmínky panují v podhorských oblastech, ale i na Českomoravské vrchovině. Větší šanci neodejít z lesa s prázdnou máte na Moravě a ve Slezsku, zatímco v Čechách se místy opět začíná projevovat sucho, takže s těmi houbami to už není taková hitparáda, jako to byla třeba během toho září. Každopádně, jestli vyrazíte do lesa, přeji co největší úlovek. Za chvíli na českém Blaníku Činasky, Helena Vondráčková nebo Kex.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodžii v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
8: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
9: Tak abyste ho nepromeškali.
8: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
9: Garanci kvality i výhodného financování.
8: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
13: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
12: Tři ve tři
13: na českém Blaníku.
12: Český Blaník.

0: k vaší odpolední pohodě na českém Blaníku brička a zašeptání. V pondělí byl Světový den srdce a my jsme pro vás proto připravili další zajímavé povídání právě na téma našeho srdce. Tentokrát jsme si povídali s kardioložkou a primářkou paní profesorkou Jitkou Mlíkovou-Seidlerovou a došlo také na alkohol.
1: Podle různých statistik, tak jsme vždycky buď první nebo maximálně druzí ve spotřebě alkoholu. A alkohol vadí srdci, záleží, jak moc pijeme a jakým způsobem. Jsou takoví ti vinaři nebo pivaři, kteří mají jednu, dvě sklenky denně, ale každý den, nebo jedno, dvě piva, ale každý den. A pak jsou takové ti, co jsou ti pařmani a vypijou najednou 15 piv nebo půl flašky vodky a každý představuje trošku jiné riziko pro kardiovaskulární systém. Ale všechno je škodlivé a už rozhodně neplatí, že bychom měli doporučovat sklenku červeného vína tak, abychom jako naše zdraví chránili. Ty rizika jsou mnohem horší než jakékoliv benefity alkoholu.
0: No tak takhle je to s tím alkoholem. To, abych to pivo dneska zrušil. Celé povídání s paní profesorkou si můžete poslechnout na našem webu radioblaník.cz v sekci podcasty. Tak příjemný poslech. Za chvíli na českém Blaníku Karel Zich, Michal Tučný se Zdeňkem Rytířem nebo taky Marta Kubišová.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Radio Český Blaník.
8: Telegram s adresou Svět.

0: Václav Neckář na Českém Blaníku. Je tu 18. hodina, za chvíli tu budou další zprávy a hned po nich české písničky, které si s námi budete moct i zaspívat. Těšit se můžete na Honzu Kalouska. V této hodině taky Hana Zagorová.
1: Za každou chvíli s tebou platím víc, než se tím může zdát.
0: Nebo Pavel Bobek.
2: Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát.
0: To jsou české písničky, které máte rádi.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
4: Vyměň staré auto za nové v Direct Auto a rovných 30 000 na protiúčet máš jistých. Navíc bonus, když tvůj starý vůz prodáme do 30 dnů, jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Počasí na Českém Blaníku.
0: Nejnižší noční teploty pod polojasnou až oblačnou oblohou klesnou ke 13 až 6 stupňům. Zítra přes den čekejte sluníčko i hodně mraků. Obloha bude většinou polojasná, na východě až jasná. V západní polovině Čech ale bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit i slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou zítra pohybovat od 18 stupňů na západě do 24 stupňů na východě. Na horách okolo 16 stupňů Celsia.
10: Za volantem
9: s Českým Blaníkem.
11: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. 40 minut necháte na výjezdu z Prahy po D1. Kolona se táhne od 12. kilometru až do omezení u mostu Šmejkalka na 23. Provoz vázne i na pražském okruhu od letiště směrem na dálnici. Mezi 24. a 19. kilometrem necháte půl hodiny. Na D11 na 21. kilometru za Břístvím směrem na Hradec Králové skončilo nákladní auto v příkopu a kolona tam má přes 2 kilometry. A zdržíte se také přes před Brnem kamiony popojíždí od 170. kilometru D1 až do omezení na 196. přes hodinu a osobní auta 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké odpoledne vám.
12: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. U superdávky se od dneška mění některá pravidla. Jaké změny vstupují v platnost, vysvětluje mluvčí úřadu práce Jarka Baleková.
13: Tu první je, že se rozšiřuje okruh samoživitelů jako zranitelných osob. Druhá změna se týká úprav normativů nákladů na bydlení, a to podle jednotlivých okresů, kde budou lépe odpovídat reálným cenám bydlení. Třetí významnou změnou je zvýšení životního minima jednotlivce ze 4860 korun na 5500 korun měsíčně.
12: Lidé, kteří už superdávku pobírají, musí během října doložit své příjmy a náklady na bydlení za červenec, srpen a září. V souvislosti s epidemií salmonelózy v Újezdu nad Lesy evidují hygienici 399 nemocných. Z toho je 364 dětí a 35 dospělých. Salmonelóza se prokázala u 72 a v nemocnicích zůstává 19 lidí. Všichni nemocní snědli minulé pondělí špagety s prošlými vejce ze školní jídelny. V Liberci začalo vypouštění Veseckého rybníka, a to kvůli chystané rozsáhlé opravě. Bez vody bude nádrž z 19. století známá i jako Tajch skoro 2 roky. Výlov ryb z rybníka proběhne podle povodí Labe v sobotu. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Ve slovenské sněmovně to řekl předseda parlamentu Richard Raši. Poslanci dívku uctili minutou ticha. Po útoku nožem zemřela i jedna učitelka. Policie zadržela 13-letého žáka. Ze zpráv je to všechno. Pěkný večer.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: Je 5 minut po 18. hodině, přejeme hezký podvečer. Pro dnešek se s vámi loučí Martin Ledínský a teď už pro vás máme další písničky. Za chvíli na Českém Blaníku Karel Černoch s Filipem Brabcem, MIG 21, a tady už je Jan Kalousek a Chodím ulicí. Hezký poslech.

furt víš, tak rád tě mám a ty mě máš ráda. Chuť a vůni tvou nejde zapomenout, chystá se prej konec světa, tram tadá.

Nejspíš se měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu.

veselou teď k vrátkům, milé, kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu bledou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. A rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu,

0: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
1: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Veletrh pro chovatele, zemědělce, zahrádkáře a milovníky dobrého jídla. Podzimní zemědělec, náš chov a národní holštýnský šampionát od 8. do 11. října. Výstaviště Lysá nad Labem.
2: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah. A kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hroť. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe.

tak a nezmůžeš tím nic, můžeš se jen smát ze svých plných plic. Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc,

givers, man. And we'll see beat multi millionaires. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

chtěl jsem jet zahrát do Třebíče, jenže se v autě zlomil klíče. Tlačit se nedá, je to těžký, nezbývá, než to dojít pěšky, tak šlapu ku Třebíči, no je to prostě těžký. Pranta má běh,

Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Radio Český Blaník.

Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci, a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže, v náprsní kapse nosí Ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál. Sako mám od popílku na krevatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polé.

Ježíš při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svět,

Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových hřiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Průvové SO

nartu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

duše rozroní, marně pastýř ovci hledá, luny zbyce chytit nedá. Vítr zvinic tiše sténa, Magdalena, Magdalena, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají.

dám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.